0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Pane, já se chci vrátit. Už ani krok od ráje. Našel jsem nějaké stopy, lidské stopy. Chci žít život, který mám uvnitř srdce. Daruj mi lásku. Chci jít tou lidmi tak málo prošlapanou cestou. Tam, odkud jsem sešel z tvých stop. Já přijímám tvé probodené srdce, abych směl znovu.

Když vám pokyne láska, následujte ji, i když jsou její cesty tvrdé a strmé. A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí, i když vás může zranit meč skrytý mezi jejími perutěmi. A když k vám promluví, uvěřte v ní. I když její hlas může rozmetat vaše sny, jako severák pustošící zahradu. Neboť láska vás nejen korunuje, ale také přibíjí na kříž. Láska vám dává růst, láska však u vás dělá také průklest. Kdybyste snad ze strachu hledali jen pohodu a rozkoš lásky, pak by bylo pro vás lépe, kdybyste přikryli svoji nahotu a odešli z mlatu lásky do jednotvárného světa bez střídání ročních dob, kde se budete smát, ale ne celým svým smíchem, a kde budete plakat, ale ne všemi svými slzami. Láska dává jen ze sebe a bere jen ze sebe. Láska neovládá, ani nechce být ovládána. Neboť lásce postačuje láska. Láska nemá jiné přání, než naplnit sebe samo. Ale milujete-li a musíte-li nezbytně mít nějaká přání, pak ať jsou to tato přání. Roztát a být jako horská bystřina, zpívající svou píseň noci. Poznat bolest z přemíry něhy, být poraněn svým vlastním pochopením lásky a krvácet dobrovolně a radostně. Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem a vzdávat díky za další den lásky. Odpočívat v poledne a rozjímat o extázi lásky, vracet se večer domů s vděčností a pak usínat s modlitbou zamilovanou bytost v srdci a s písní chvály.

Skledni, Hospodine, Bože môj, a odpovies mi. Rozjasni oči mé, ať nezemřu. Ať nepřítel neřekne, ať neřekne, zdolal jsem ho. Protivníci budou jásat, když se zhroutím.

násilí světu vládne a mír je vzácný host. Ten, kdo má srdce chladné, miluje bezcitnost a duše citlivá, pokoj nemývá.

Jednou už se to stalo, že tady chodil muž. Já vím, to bývá, říkal zbraně zruš, takže srdce bolelo.

za tvůj hřích šel jsem řít, pojď jen blíž. Já jsem dobrý pastýř, jak mě můj otec zná, já tě znám. Srdce tvé, cestu tvou,

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.